0: nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Jeleni obtěžkáni vábením vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: zase žen.
1: Rádio Hana.
2: Yes. Opět, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má vyjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
1: Sport.
0: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45 výzvou Azerbajdžán.
1: Počasí.
2: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Byly tři hodiny.

0: Berani, máte dost energie a optimismu na celý pátek. Býci, dokončete, co máte v hlavě a těšte se na víkend. Blíženci, nenechte se ošálit, sundejte si růžové brýle. Radci, upřímnost kolikrát bývá lepší než mlčení. Lvi, najděte si pár tipů, ať se vyhnete vyhoření. Pany, vy zkuste být víc spontánní. Váhy, bude super, když si večer užijete s rodinkou. Štíři, umíte navnímat celek a taky drobné detaily. Střelci, pořád dokážete inspirovat všechny kolem. Kozorozi, držte se toho, co znáte a máte vyzkoušené. Vodnáři, měli byste si stanovit lépe dosažitelné cíle. A co my ryby, rovnou si radši přiznáme, že na některé věci hold nemáme.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: přistání Američanů na Měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Hana.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Promiň, Fabrici.
2: Ke promiň, vama fanculo, saděl si všechny
1: je
2: peníze.
1: To, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, full house hoši.

jsi malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: Voda zaplavila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních. Představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Víte, že Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
3: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební

0: počasí.
1: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte dost energie a optimismu na celý pátek. Víci, dokončete, co máte v hlavě a těšte se na víkend. Blíženci, nenechte se ošálit, sundejte si růžové brýle. Radci, upřímnost kolikrát bývá lepší než mlčení. Lvi, najděte si pár tipů, ať se vyhnete vyhoření. Pany, vy zkuste být víc spontánní. Váhy, bude super, když si večer užijete s rodinkou. Štíři, umíte navnímat celek a taky drobné detaily. Střelci, pořád dokážete inspirovat všechny kolem. Kozorozi, držte se toho, co znáte a máte vyzkoušené. Vodnáři, měli byste si stanovit lépe dosažitelné cíle. A co my ryby, rovnou si radši přiznáme, že na některé věci hold nemáme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
0: Rádio Hana.
1: Přejeme čtvrtek na jedničku. Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Rádio Haná
1: a ranní topka.

0: Vy už jste vzhůru, my taky. Dobré ráno, posloucháte Radio Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Se 6. hodinou u nás je Eva Max. Volume doprava dáme u formace 5. A to nejlepší oblečení pro dnešní den s námi u skříně vyberou Miraj. 5.57, další zprávy.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má vyjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
3: Sport.
5: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45 výzvou Azerbajdžán.
3: Počasí.
6: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
7: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme několik nových dopravních omezení. U zavírku máme například na ulici U Cihelny, Gagarinova a na Vítězství. Je to kvůli obnově veřejného osvětlení a potrvá to až do 9. října. A ještě si dáme rychlé opakovací okénko, ať je naše cesta bezpečná a bez pokut. Nezapomínáme na rychlost v obci 50, mimo obec 90, na dálnici 130 a zkontrolujeme si taky dálniční známku. V autě sebou vždycky vozíme reflexní vestu, výstražný trojúhelník a lékárničku. Tak dobře dojeďte, za volantem vám přejeme klid a rozvahu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

Radio Hana vás vítá v pátečním ránu, držíme vám palce, jak zvládnete závěr pracovního týdne v práci, jak vám to utíká, jak se vám všechno daří a doufejme, že dařit se bude zítra poprvé pod novým trenérem i naší fotbalové reprezentaci. Proti Chorvatům hrajeme v Lize národů v sobotu večer ve 8:45. Budete fandit? Teď je 6 hodin, 7,5 minuty, dobré ráno, pátek 25. září. Pro váš den vám hrajeme nejlepší hudební výběr a otázka zní, proč vám dneska den přejeme jako ze zlata. Odpověď už po 6:45. Teď Reddy Krikem. Postej.

0: dáme šanci, možná ten dnešek bude nejlepším dnem tohoto týdne a přesně to vám přejeme. Probouzíme se, rozlepujeme oči, kontrolujeme čas s rádiem Hana za půl minuty, 16:15. Rozsvěcujeme lampičky v ložnici, v dětských pokojích, jdeme do kuchyně, do koupelny nebo na toaletu. U toho vám hraje rádio Hana. Nejlepší hudební výběr pro vás už za chvilku budou mít Wham nebo George Ezra. A teď je tu dnešní zlaté kalendárium.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
2: Dneska se rozdává zlato.
3: Tak to bude drahá hymna.
2: Svátek mají naše zlaty.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: Pojišťovka Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
17: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
18: Co třeba na delfíny?
17: Do zoo?
18: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
17: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
18: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
19: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Hana ve správný čas na správném místě. Dobré ráno, pokračuje náš skvělý pátek. Už za chvilku vám do 8 minut dáme originální podzimní tip na výlet pro celou rodinu. Poznáme jednu zajímavou naučnou stezku, která měří pouze 360 metrů, ale nabízí neskutečné zážitky. Poslouchejte dál Rádio Hana, bude vás to zajímat. Teď je přesně 6 hodin a 30 minut. Co dneska na sebe? Dnes klasika posledních dní, tedy podzimní bunda a mikina. Ranní teploty v Olomouci, Velkých Opatovicích i Hranicích kolem 9 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo a u toho teploty mezi 13 a 16 stupni. Takhle má dneska být.
1: Doprava.
0: Plesková doprava z Olomouce, také z D1 a nebo z D48. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte policejní radar na Masarykově třídě. Je tady 30. Další hlídky v pátek ráno kontrolují provoz na 260 km D1 u Kroměříže, také na D55 se u Tlumačova ve směru na Hulín a bacha na rozházené dopravní kužely na 8. kilometru D48 mezi Novým Jičínem a Bělotínem u Dubu. Vyjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
1: Rádio Hana.

0: 6 hodin a 37 minut, kdo má rádio v pátek ráno, není sám, je 24., no už 25. září de facto, ano, díváme se do kalendáře, jak to máme správně, pro celou vaši rodinu hrajeme nejlepší hudební výběr a spolu s dalšími rodiči dneska řešíme, pozor, jaká moderní slova používají naše děti a my vůbec netušíme, co znamenají. Luci, jak to máš ty?
1: 6-7, vůbec nevím, proč to používají.
0: Dobře, zase jsme u toho, no. Tak 6-7 je u dětí tak jednoduše cool, moderní, už nám to trošku leze na nervy, co? My si o tom samozřejmě povíme po 6:45. Budou tady i další moderny, ale předtím je tady náš ranní superhost s parádním podzimním typem na výlet.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
0: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních. Představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
0: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?

0: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
0: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrtových Lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
14: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si píš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
16: Forsberg.cz.
17: Děláme akce. Forsberg.cz.
16: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
17: Děláme akce. Forsberg.cz.
16: Večírky i velké firemní eventy.
17: Forsberg.cz. Děláme akce.
16: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
20: Rádio Hana.
21: Nejlepší hudební výběr.
22: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kluci z Backstreet Boys se taky zastavili na kus řeči tady u nás ve vysílání Rádia Hanám 6.51. Hezké ráno, Moravo, jsme tady pro vás, jsme tady teď. Páteční ráno si užíváte u depráku Rádia Haná, ptáte se, jak dneska bude. Našeho meteocentrum vzkazuje, že má být ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše mraky, oblačno anebo zataženo, teploty do 16 stupňů Celsia. Dobře, tak tohle předpovědi všichni dokonale rozumíme, ale občas máme my rodiče problém rozluštit, jak se mluví doma. Na Facebooku Rádia Haná si píšeme o tom, jaká moderní slova používají naše děti a my vůbec netušíme, co znamenají. Maro, co říká tvoje dcera?
1: Joke už není joke, ale joik.
0: Aha. To je zvláštní joke. Prostě joke je joke, ne? Prostě legrace, forek. Co na to naše obchodačka Lucka? Luci, jak se mluví u tebe doma, čemu nerozumíš?
2: 6-7. No jo. Vůbec nevím, proč to používají.
0: No jo, 6-7. Vidíte ten výraz a ty typické pohyby rukama, že no, spoluje to děti na základkách, používají to všude, my dospěláci prostě furt přemýšlíme, proč se to děje. Markéta na Facebooku Rádia Haná píše, že u nich doma je všechno real, cool, virál, řeší se look a také outfit a potom samozřejmě u nich doma je všechno buď mega dobrý nebo mega hnusný a u Evy doma se s jejich dětmi z ničeho nic objevilo slovo špíňák. Špíňák. Co to znamená, Evi? My to nevíme. Co vy? Špíňák. Dnešní top téma pro rodiče. Jaká moderní slova používají naše děti? A my vůbec netušíme, co znamenají. Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp, jsme moc vědaví. Ale prosím vás, hlavně jak tomu alespoň trošku rozumíme, dobře?
3: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: Skáčeme z postele, skáčeme do nového dne, posloucháte Radio Hanám, tady je o vás je perfektně hudebně postaráno. Před námi aktuální zprávy a potom...
1: Hit za hitem.
0: Novinka od zpěváka Bereho.

0: pravodajská zákoutí s Tomášem Gottwaldem je 6.55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Sledujeme pro vás, co se děje. Je pátek 25. září. Vojenský újezd Libavá na Olomoucku je teď plný vojáků. Je tu mezinárodní cvičení NATO Powerful 2026. Přes 300 vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
3: Zábřeh aktuálně.
4: Krojovaní Hanáci v Zábřeze. Město bude v pondělí hostit 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Po 12 letech se tak na Masarykovo náměstí v Zábřeze vrátí průvod stovek krojovaných Hanáků i tradiční jízda králů. Už brzy bude hotová mechová stezka ve Svitavách. Nová přes 2 kilometry dlouhá výletní trasa propojí rybník Rosnička s pramenem řeky Svitavy. Součástí projektu v oblasti Brand jsou i nová odpočívadla i parkoviště. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být tzv. Drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor.
2: Sport.
4: Bronzová medaile na mistrovství Evropy pro českou boxerku Lenku Bernardovou. Tu získala po boji o postup do finále šampionátu. Zápas s Finkou Kaivoojou prohrála a do rukou tedy dostala v kategorii do 54 kilo bronz. Prostějovské hokejové jestřáby poznáme do detailů díky týdeníku Hanák. Nové vydání nese speciální přílohu věnovanou týmu LHK Jestřáby Prostějov. Týdeník představuje nové posily a nese rozhovory s realizačním týmem druholigového klubu.
2: Počasí.
0: Jaké počasí bude dnes i během prvního podzimního víkendu tohoto roku? Pojďme to zjistit. Dnes ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo, teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra tedy v sobotu babí léto 17 až 20 stupňů a slunečno. V neděli z rána mlhy, přes den oblačno anebo zataženo, místy vysoká oblačnost a nedělní teploty do 20 stupňů Celsia.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z D1 anebo z D48. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte policejní radar na Masarykově třídě. Je tady 30. Další hlídky v pátek ráno kontrolují provoz na 260 km D1 u Kroměříže. Také na D55 se u Tlumačova ve směru na Hulín. A bacha na rozházené dopravní kužely na 8. kilometru D48 mezi Novým Jičínem a Bělotínem u Dubu. Výjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle jsou YouTube 7 hodin a 10 minut. My na Radiu Hana máme neuvěřitelně povznášející pocit. Dneska ještě práce, dneska ještě škola, dneska ještě brigáda, ale potom to přijde. 3 dny volna, prodloužený víkend, pondělí státní svátek, co my budeme dělat? Bez obav typů a akcí je dost v Tovačově od dneška až do pondělí svatováslavské hody. Zítra si mákneme na běhu pro všechny generace jeskyní jmén v Javoříčku. V neděli ve Smetanových sadech v Olomouci s naším rádiem běh a pochod pro psí útulky, jsme rádio, co pomáhá. A zafandíme taky na víkendovém, konkrétně sobotním fotbale. Zítra olomoucký Slavonín hostí Rapotín, Loštice si to rozdají s Brodkem u Prostějova. Velké losiny na domácím pažitu vletí na Přerováky. Kamkoliv o víkendu vyrazíte, nezapomeňte se pěkně teple obléct, tak vám to sluší. Co o nás říkají barvy oblečení, které nejraději nosíme, to rozšifrujeme na Rádiu Hana v této hodině, stejně jako horoskopy, počasí i dopravu. U nás máte to nejlepší na jednom místě. 7 hodin, 10 a půl minuty, dobré ráno, je pátek 25. září, svátek slaví Zlaty a Zlatuše, znáte nějakou?
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: Jestli taky milujete pobyt v kuchyni a vaření, tak s touto zpěvačkou byste si popovídali klidně dlouhé hodiny. Tak to je taky vášnivá kuchařka. Adel ve vysílání Radia Haná. Dobré ráno, 7 hodin, 18,5 minuty. Někdo právě zvedá telefony, někdo činky v posilovně, někdo zvedá palety ve skladu, někdo zvedá náladu celému týmu v kanceláři. No, každý makáme jinak, ale rádio to posloucháme společně. Zdravíme vás, naši rádiovou páteční ranní rodinu. Je tady páteční ráno 25. září. Do nového dne jdeme naplno. Naše dopravní centrála monitoruje ranní provoz na moravských cestách. Pozor na odstavený nákladák na D1 za hranicemi ve směru na Ostravu. Více o tom v dopravě na vlnách Rádia Haná. Kolem 7:30 a teď v 7:19 zrychlíme za horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte dost energie a optimismu na celý pátek. Víci, dokončete, co máte v hlavě a těšte se na víkend. Blíženci, nenechte se ošálit, sundejte si růžové brýle. Radci, upřímnost kolikrát bývá lepší než mlčení. Lvi, najděte si pár tipů, ať se vyhnete vyhoření. Pany, vy zkuste být víc spontánní. Váhy, bude super, když si večer užijete s rodinkou. Štíři, umíte navnímat celek a taky drobné detaily. Střelci, pořád dokážete inspirovat všechny kolem. Kozorozi, držte se toho, co znáte a máte vyzkoušené. Vodnáři, měli byste si stanovit lépe dosažitelné cíle. A co my ryby, rovnou si radši přiznáme, že na některé věci hold nemáme.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
1: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
5: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
1: A proto buďte u toho.
5: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
1: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
6: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
15: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je náš soundtrack pátečního rána. One Republic Runaway. Za chvilku Kim Appleby a taky Jeleni na vlnách rádia Hana. Hana sluší vašim uším také v pátek ráno 25. září. My se vás ptáme, jakou barvu oblečení máte nejraději? Co máte právě teď na sobě? Jaká barva převažuje nejčastěji ve vašem šatníku? Barvy oblečení toho o nás našemu okolí mohou hodně říct, aniž bychom museli otevřít pusu. Co vyzařuje červená barva, bílá, černá nebo třeba taky modrá? Tipnete si. Rychlý módní tahák vám dáme na Rádiu Hana už o 7:30. A teď v 7:30 doprava i počasí Rádia Hana. Nový den začíná v Olomouci, v Přerově, také v Libině, na Oničovsku nebo v Holešově. Teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo a u toho denní teploty do 16 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Ranní páteční provoz v Olomouci, Prostějově i Bruntálu bez vážných nehod. Děkujeme, že na sebe vzájemně na cestách dáváme pozor. Porouchaný nákladák čeká na technickou pomoc na 314. kilometru D1, stojí za hranicemi ve směru na Ostravu a policie hlídkuje na výjezdu z Valmezu na Rožnov u odbočky na Krhovou a také u Hulína na 17. kilometru D55. Pátečním ránem jedeme spolu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Přejeme

0: my počítáme s vámi samozřejmě. V pátek ráno jsme spolu, finišujeme pracovní týden, přejeme dokonalý poslech Rádia Hana, kde se vás ptáme dneska i na tuhle top otázku v ranní topce Rádia Hana. Jaká moderní slova používají vaše děti a vy vůbec netušíte, co znamenají? Zapojuje se i náš Marek.
1: Joke už není joke, ale joik.
0: Aha, dobře, píše i Martina. Moje děti trejdí a chillujou. Tak Marti, přiznáme se, že chillovat to víme a nejspíš, co znamená chillovat, odpočívat, doufáme, že to je správně. A tradit? To jsme si museli najít na internetu, teda přiznám se, tradit. Mělo by to být obchodovat. Máme pravdu, nebo ne? Dejte vědět. Další hity na Rádiu Hana přivezou Capital Cities nebo Katrina and the Waves. Připravíme se i na zítřejší fotbal. Česká repre nastoupí do Ligy národů. Počkejte si na to. A předtím malý módní tahák. Tohle se může hodit.
2: Rádio Hana. Životní styl.
0: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž. Podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek ráno.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 20.

0: 31. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
9: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
10: Rádio Haná.
11: Ráno je

0: Ráno pokračuje. Už máte po snídani? Dobrý den, je 7:45.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

Tak to je slušná jízda, co? Catherine and the Waves, 80. leta, Walk on Sunshine, Radio Hana vás vítá v pátečním ránu, držíme vám palce, ať zvládnete závěr pracovního týdne, ať vám to v práci utíká, ať se vám všechno daří. A doufejme, že dařit se bude zítra poprvé pod novým trenérem naší fotbalové reprezentace. Proti Chorvatům hrajeme v Lize národu zítra večer ve 8:45. Budete fandit? Doufáme, že ano, my taky. Teď máme 8:45 ráno, přejeme krásný pátek, je 25. září. Otázka zní, proč vám dneska přejeme den jako ze zlata? Protože svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. A my máme za úkol tady v rádiu složit jim sváteční hymnu, dobře? Jdeme na to makat, dejte nám půl hodinky. Za chvilku aktuální zprávy, počasí, doprava. Dobré ráno.

0: 8 hodina před námi, kdo má rádio, ten v pátek ráno není sám. Je 25. září, hrajeme pro celou vaši rodinu a spolu s dalšími rodiči řešíme dneska ráno, jaká moderní slova používají naše děti a my vůbec natušíme, co znamenají a nebo proč to říkají. Co na to naše kolegyně Lucka, Luci?
1: 6-7.
0: No jo.
1: Vůbec nevím, proč to používají.
0: Jsme zase u toho.
2: 6-7!
0: Tak dobře, 6-7 je u dětí jednoduše tak nějak cool, ale... už nám rodičům z toho trošku hrabe, že? Furt dokola. Tak dobře, další moderny našich dětí na vlnách Rádia Hana už po 8 hodině.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A playlist, kterému na Rádiu Hana porozumíme všichni,

0: teď je čas poznat, co je nového, kde se co děje v našem kraji a také mimo něj. Tomáš Gottwald má zprávy v 7.56 na Hané.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Moderní zázemí pro hasiče na Kroměřížsku. V Morkovicích Slížanech začala stavba nové stanice profesionálních hasičů a za více než 82 milionů korun. Náklady skoro z 9/10 pokryje dotace. Pro hasiče bude nová základna připravená v září příštího roku. Fotbalisté v Blansku mají nové zázemí. Město dokončilo kompletní přestavbu více než 50 let starých fotbalových kabin na hřišti v Údolní ulici. Modernizovaný objekt nabízí nové zázemí domácím i hostům a sociální zařízení. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC.
2: Sport.
3: České házenkářky pokračují v přípravě na prosincové mistrovství Evropy. Mají před sebou další utkání na turnaji reprezentací v Chebu. Po prohře s Norskem 30-38 se dnes představí proti Polsku. Zápas začne v 18 hodin.
2: Počasí.
0: Na předpověď počasí nepotřebujete počítač, mobil ani chytrou meteo apku. Vše máte u nás. Rychle, spolehlivě, přehledně. Víme, jak bude. Dnešní teploty 13 až 16. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo. Zítra babí léto, slunečno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Taktéž 17 až 20 stupňů máme naměřit i v neděli. Druhá polovina víkendu má být většinou oblačná anebo zatažená. Ranní páteční provoz v Olomouci, Prostějově i Bruntálu bez vážných nehod. Děkujeme, že na sebe vzájemně na cestách dáváme pozor. Porouchaný nákladák čeká na technickou pomoc na 314. kilometru D1, stojí za hranicemi ve směru na Ostravu a policie hlídkuje na výjezdu z Valmezu na Rožnov u odbočky na Krhovou a také u Hulína na 17. kilometru D55. Pátečním ránem jedeme spolu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 8 hodin 7 minut také s Ariem, jsme tady pro vás, jsme tady teď, páteční ráno si užíváme u repráku Rady Haná, ptáme se, jaké dneska bude počasí, teploty během dne do 16 stupňů Celsia, jinak naše meteocentrum vzkazuje ráno a dopoledne polojasno, odpoledne spíše mraky. Této předpovědi všichni dokonale rozumíme, ale občas máme problém rozluštit my rodiče, jak se mluví doma, jak mluví naše děti. Na Facebooku Rady Haná si dneska píšeme o tom, jaká moderní slova používají naše děti a my vůbec netušíme, co znamenají. Maro, tvoje dcerka co říká?
1: Joke už není joke, ale joik.
0: A to je nějaká novinka. Dobře, co naše obchodačka Lucka?
2: 6-7.
0: No jo.
2: Vůbec nevím, proč to používají.
0: No. 6-7!
3: 6-7!
0: A k tomu ty typické pohyby rukama, spojuje to děti na základkách, používají to všude. A my dospěláci pořád přemýšlíme, proč a vůbec to nechápem.
3: 6-7!
0: Markéta píše, že u nich doma je všechno real, cool a taky virál, že její děti pořád řeší look a outfit a potom samozřejmě všechno je buď mega dobrý, anebo mega hnusný, díky Maky. A u Evy se z ničeho nic objevilo slovo špíňák. Špíňák. My tady v rádiu přemýšlíme nad tím, Evy, co slovo špíňák znamená. Něco se špínou, že? Asi. Nevíme, co znamená špíňák. Typnete si? Evi, případně dejte vědět. Dnešní top téma pro rodiče, jaká moderní slova používají vaše děti a vy vůbec netušíte, co znamenají. Vemte do ruky telefon, nahrajte nám hlasovku na náš rádiový WhatsApp, ale prosím vás, a k tomu alespoň trochu rozumíme, jo?
4: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
5: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: když mu dáme šanci, možná ten dnešek bude nejlepším dnem tohoto týdne, přesně to vám přejeme. Úspěšně jsme se dneska probudili, vyčistili jsme si zuby, děti dopravili do školek, do škol. Sami jsme dorazili do práce, do skladů, do kanceláří, na prodejny, za pult a podobně. Na ranní šichtu si pustíme nejlepší hudební výběr, nahané za chvilku Camouflage nebo také Giant Rooks. A teď je tu dnešní kalendárium.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24 karátovou sváteční hymnu.
2: Dneska se rozdává zlato.
3: Tak to bude drahá hymna.
2: Svátek mají

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Haná CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
16: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tahle novinka se jmenuje Slow Dance, zaspívají Giant Rooks ve vysílání rádia Hana, jste ve správný čas na správném místě, pokračuje naše společné páteční ráno. Do 8 minut vám dáme originální podzimní tip na výlet pro celou rodinu, pro malé i pro velké. Poznáme jednu zajímavou naučnou stezku. Pozor, tam měří pouze 360 metrů, ale nabízí neskutečné zážitky. Poslouchejte dál rádio Hana, bude vás to zajímat, bude vás to bavit. Teď je 8 hodin a 27 minut. Co dneska na sebe? Klasika posledních dní, podzimní bunda a také mikina. Ranní teploty v Olomouci, ve Velkých Opatovicích, také v Hranicích nebo v Moravském Berouně, teď kolem 9 stupňů. Ráno a dopoledne většinou polojasno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo a denní teploty do 16 stupňů Celsia. Doprava. Nehoda v Olomouci, také ve Šternberku a policie na Vyškovsku nebo v Tlumačově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Lipenské blikají policejní majáky kvůli nehodě motorkáře na křižovatce u kasína. Hromadná nehoda tří osobáků je pak ve Šternberku u Charity na Opavské ulici. A policie hlídkuje, měří i kontroluje pásy na staré cestě z Vyškova na Rusínov a také v Tlumačově na ulici Dolní. Vyjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Ruku líbám, dobrý den, 8 hodin a 34 minuty na Radiu Haná. Máme neuvěřitelně povznášející pocit. Dneska ještě práce, škola, brigáda, ale potom to přijde. 3 dny volna, prodloužený víkend, pondělí státní svátek. Co my jenom budeme dělat? To jde dneška až do pondělí. No, bez obav typů akcí je dost. Pár jich 100% zmíníme pro vás po 8:45. A nabízí se i vyrazit na výlet.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
0: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků.

0: šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tady mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
0: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrtových Lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
13: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
14: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
15: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
18: Je, schořela mi kulma.
19: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.

Hudební pozdravy z Afriky, Rose Lawrence ve vysílání Rádia Hana, 80. léta, i tohle zbožňujeme, tři minuty po tři čtvrtě na devět. Přátelé, tři dny, 72 hodin, nebo taky 4320 minut, tak dlouhé volno nás čeká během prodlouženého víkendu. Díky pondělnímu státnímu svátku se do práce většina z nás vrátí až příští týden v úterý. No a byla by škoda nudit se doma, když je kolem plno akcí, takže až dneska skončíme ve škole, v práci nebo na brigádě a můžeme si naplánovat, kde se potkáme. V Tovačově od dneška až do pondělí svatováslavské hody, zítra si mákneme na běhu pro všechny generace jeskyní men v Javoříčku, v neděli ve Smetanových sadech v Olomouci. Protože jsme rádio, které pomáhá, tak si užijeme běh a pochod pro psí útulky. A zafandíme taky o víkendu na fotbale. Zítra tedy v sobotu Olomoucký Slavonín hostí Rapotín. Loštice si to rozdají s Brodkem u Prostějova a velké losiny na domácím bažitu vletí na Přerov. To jsou tipy od nás pro vás na prodloužený víkend. Před námi je zprávy, počasí, taky aktuální doprava a potom celá hodina plná megahitů z 90. let. Bude procházka pamětí a mezi námi vzpomínáte ještě na prehistorika? Posloucháte Radio Hana.

0: Blíží se 9. hodina, někdo právě zvedá telefony, někdo zvedá činky v posilovně, někdo zvedá palety ve skladu, někdo zvedá náladu celému kanclu, no každý makáme jinak. A rádio, to posloucháme společně, přejeme nádherný pátek 25. září. Užili jsme si hlavně díky vám dnešní ranní topku Rady Hana mezi 6. a 9. hodinou. Říkali jsme si slova, která doma běžně používají naše děti a my rodiče jim nerozumíme nebo nechceme rozumět, třeba...
1: 6-7.
0: No.
1: Vůbec nevím, proč to používají.
0: Tak nám z toho jde úplně mraz po zádech už, když to slyšíme. Mluvili jsme také o víkendových akcích i výletech v našem kraji, anebo o sobotním fotbale. Zítra večer v Lize národů Česko proti Chorvatsku budeme fandit. A po 9. hodině rozehrajeme vzpomínkovou hru Procházka paměti Rádia Hana pro vás.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A tady jsou hvězdy, které zařadíme s radostí do našeho 90-kového playlistu z jednoho roku. Michael Jackson, Lucie. Těšíme se na Toma Pettyho. A teď nové zprávy před Procházkou pamětí. Dřív než ostatní v 8.56.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Dálniční křižovatku Držovice na D46 u Prostějova bude přestavovat ředitelství silnic a dálnic. Už totiž neodpovídá normám. Ředitelství nově hledá zhotovitele pro tuto investici za 277 milionů korun. Stavba má začít příští rok a skončit v roce 2029. Bezpečnější přecházení v Kroměříži přes vytížené silnice v ulicích Tovačovského a 1. máje. Jsou tu dva nové přechody se zemními LED body. Světla při vstupu chodce zčervenají a včas varují řidiče i v mlze či dešti. Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v obci Usemil plošný test DNA u žen. Policie hledá matku mrtvého novorozence nalezeného 13. září v kontejneru na odpad v obci Rovensko na Semilsku. Kriminalisté proto přímo v obci chystají rozsáhlý plošný screening DNA u zdejších žen v určeném věkovém rozmezí. Odběrem biomateriálu chtějí zjištěné stopy ztotožnit s dosud neznámou matkou.
2: Sport.
5: České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále v čínském Shenzhenu vyzvou Španělsko. První duel celého střetu začne v 11 hodin našeho času a hodinu předtím dojde k oznámení obsazení zápasů.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled
4: i v pátek.
2: Počasí.
0: Jaké počasí bude dnes i během prvního podzimního víkendu tohoto roku? Pojďme to zjistit. Dnes ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo, teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra, tedy v sobotu, babí léto, 17 až 20 stupňů a slunečno. V neděli z rána mlhy, přes den oblačno anebo zataženo, místy vysoká oblačnost a nedělní teploty do 20 stupňů Celsia.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Nehoda v Olomouci, také ve Šternberku a policie na Vyškovsku nebo v Tlumačově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Lipenském blikají policejní majáky kvůli nehodě motorkáře na křižovatce u kasína. Hromadná nehoda tří osobáků je pak ve Šternberku u Charity na Opavské ulici. A policie hlídkuje, měří i kontroluje pásy na staré cestě z Vyškova na Rusínov a také v Tlumačově na ulici Dolní. Vyjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: 7 hodin po 9. hodině, 7 minut po 9. hodině, Radio Hana je tady, vítáme vás v pátečním dopoledně a jestli můžete, přátelé, na chvilku vypněte Instagramy, Facebooky, TikToky nebo jakékoliv moderní trendy a vymoženosti a pojďte se s námi ponořit celou hodinu do 90. let.
1: Radio Hana, procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: Když se díváme na scénář naší dnešní páteční procházky paměti, moc se těšíme na to, co vám řekneme, co všechno spolu prožijeme, co si poslechneme, zazpomínáme na Nirvánu, Kurta Cobaina, zahrajeme si kultovního prehistorika a budeme pátrat po jednom roce. Teď s formací OMD. Procházka paměti Rádia Hana je vaše a právě začíná.
2: Rádio Hana.
1: Procházka.

0: Na Rádiu Haná testujeme naši paměť, vracíme vaše vzpomínky, procházce paměti Rádia Haná dnes vévodí luxusní devadesátky. Konkrétně jejich začátek, kdy Tom Petty zpívá o tom, že naučit se létat prý není až tak těžké, a horší je dostat se zase bezpečně dolů. Tento megahit Learning to Fly vznikl prý během jediného večera a je ze stejného roku jako tohle. Pro vás celou hodinu máme na vlnách Rádia Haná v procházce paměti rok, kdy Nirvana mění hudební svět. A kdy skladba Smells Like Teen Spirit ovládá rádiové žebříčky, ve velkém se tehdy hraje i na MTV v 90. A Kurt Cobain kdy se přiznal, že tahle písnička vyjadřuje jeho pocity během dospívání. Dneska taky Nirvana v procházce paměti Rádia Haná. My na Rádiu Haná oprašujeme 90-kové decibely, po půl desáté si zahrajeme prehistorika, vzpomínáte si jen na něho ještě, nebo už ne? Všechno připomeneme, vysvětlíme a pustíme taky kysáky. Ladíte vzpomínkovou show, procházku paměti Rádia Haná každé přední dopoledne, hodina megahitů z jednoho roku. Který je to dneska, co?
1: Rádio Haná a procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
6: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
5: A proto buďte u toho.
6: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
5: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Rádio Haná. Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: 90. hvězdy září na hudebním nebi Procházky paměti Rádia Hana. Naše retro procházka jedním rokem pokračuje. Zase jsme zpátky na začátku 90. Pouštíme naše největší hitrádové srdcovky, taky Rozel a její Everybody's Free. No a tehdy hrajeme jednu z prvních videoher na počítačích. Já budu mluvit za sebe. Dobře si vzpomínám, že moje máma tohle měla v práci. Takhle to začínalo vždycky, když jsme to pustili. A já jsem to tajně chodil hrát do práce. Víte, co to je? Už to tady můžu říct. No, poznáváte prehistorika, 90-ková retro plošinovka, ve které hrajeme za neandertálce. Skáčeme, sbíráme jídlo, máme za úkol přežít a dojít až do konce levelu. No, největší nevýhodou prehistorika, co si vzpomínáme, je, že se nedal průběžně ukládat.
1: Každý znal prehistorika, protože v těch školních učebnách, to na těch 2 osmičkách nebo 3 osmičkách prostě bylo jako jedna z mála her, která nevadila učitelům. A zároveň to samozřejmě každý měl doma. A já třeba osobně mám mnohem lepší vzpomínky na prehistorika jedničku a je to mnohem jednodušší a primitivnější hra než ta dvojka, kde už se autoři z francouzského studia Titus poučili a udělali tu skákačku trošku rozmanitější.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
0: Ano, dobře, tak krásná ukázka. Prehistorik dvojka se vydal v roce 1993 a my se vracíme tedy za jedničkou. Ta byla dřív. Ptáme se, kdy Prehistorik 1 na našich počítačích. V roce 92 nebo už v roce 91? Posloucháte dneska částečně i prehistorickou Procházku paměti Rádia Hana, do kterého roku vás vedeme.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
5: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.

0: pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
9: Rádio Hana, procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Přátelé, taky tak nějak pozorujete, že při poslechu Rádia Hana si zase všichni připadáme o trochu mladší. Co o trochu? O pár let. No, co o pár? O hodně. Vracíme zpátky čas a celou hodinu vám do uší aplikujeme takovou milou rádiovou omlazovací kůru. V procházce paměti Rádia Hana, dnes vzpomínky na Ozzyho, připomněli jsme si i Nirvánu. Zahráli jsme si prehistorika, tohle úžasnou retro plošinovku na našich počítačích, tehdy na 286 nebo 386. A potvrzujeme, že 90 jsou pořád in. Pořád je máme ve svém srdíčku. Tady je Cher, ze kterého roku?
1: Rádio Hana a procházka paměti.
2: Dnes je to rok 1991.

0: Nejlepší hudební výběr z jednoho roku. Tak to je pro nás priorita v procházce paměti Rádia Haná každé všední dopoledne mezi 9. a 10. Rádio Haná s vámi. Hezké dopoledne i Martině Kvítko, co nám to hraje, Martin?
1: Ano, zdravím všechny. Tohle je vlastně klasika, hymna pro naši generaci z 90. let. Vlastně díky téhleté písničce se grunge dostává do hlavního proudu, i když teda Kurtovi jako zpěvákovi se tohleto nikdy moc nezamlouvalo. Smells like teen spirit. O čem se zpívá v téhleté písničce? Chceš si dát tu angličtinu?
0: Hele, ty mě chceš nachytat. Ty jsi angličtinou na tom lépe, než ne. Já, pojď ty radši.
1: Tak jako ten anglický text vlastně rovnou přeložíme do češtiny.
0: Ano.
1: Protože tam jde o to, že se zhasnutými světly to není tak nebezpečné a potom takové to klasické Here we are now, entertain us. Je to vlastně taková drzá výzva od toho Kurta Cobaina. No, tak se ukáž. Tak a teď nás pobavte nás.
0: To je procházka paměti, dneska nás baví Nirvana. No co má teda společného s tím rokem, do kterého se vracíme?
1: Vracíme se do roku, kdy samozřejmě Smells Like Teen Spirit ovládá všechny hitparády, vychází ta ikonická deska a hlavně my úplně žereme tu muziku a hlavně oblékáme se moda, jako Kurt moda. A celá ta kapela. Takže to nosíš takové ty úplně nejvíc vytahané over košile. Možná se to několikrát vrátilo do mody, flanelové košile, nebo musíš mít ty nejstarší křusky, úplně vytáhnout z botníku ty nejokopanější boty, vzít si na sebe třeba nátělník s dlouhým rukávem, který je taky trošku větší než ty. Na to si ještě hodíš tílko. To tílko musí být ale kompletně rozpárané, rozděrované. A tam, kde jsou ty díry moc velké, tak tam si to sichrhajskou dáváš dohromady. Takhle by jsme v těch 90. díky Nirváně chodili na ty rokotéky.
0: 90. modní expertka na vlnách Rádia Haná Martina Kvítko a dnes je to rok
1: 1991.
2: Hit za hitem.
0: Krásné to časy, good time. Přesně takhle se jmenuje skladba, kterou si pustíme na Hané už po 10. hodině. All City, Carly Jepsen, těší se třeba taky to nejlepší, na čem jsme vyrůstali, vzpomínky na Bonnie Tyler.
1: A po 10. hodině tu s námi bude i skupina Slza.
0: Prodloužený víkend na dosah, tak to s námi v práci dneska vydržte. Nové zprávy, Tomáš Gottwald, 9.57.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
5: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Poslední rozloučení s významným olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem. Pohřeb se uskuteční dnes ve 14 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci. Zakladatel a spolumajitel developerské skupiny Redstone zemřel ve věku 56 let na následky úrazu hlavy. Byl výraznou osobností olomouckého biznesu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Podpora sportu ve Valašském Meziříčí. Začala oprava atletického i fotbalového stadionu za 21 milionů korun. Práce zahrnují celkovou obnovu šaten i modernizaci osvětlení. Hotovo má být začátkem března. První sníh letošní sezóny v Česku přinesl ho studený vzduch. Na nejvyšší české hoře Sněžce se ve čtvrtek objevily první sněhové vločky i slabý poprašek, což potvrdila i tamní meteorologická stanice.
2: Sport.
5: Domácí utkání čeká olomoucké hokejové kohouty v extralize. Ve čtvrtém kole soutěže se na svém ledě představí od 18 hodin proti brněnské Kometě. Olomouc má zatím na kontě v soutěži 1 výhru v prodloužení a 2 prohry. Uvidíme, co přidá dnes.
2: Počasí.
0: Na předpověď počasí nepotřebujete počítač, mobil ani chytrou meteo apku. Vše máte u nás. Rychle, spolehlivě, přehledně. Víme, jak bude. Dnešní teploty 13 až 16. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo. Zítra babí léto, slunečno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Taktéž 17 až 20 stupňů máme naměřit i v neděli. Druhá polovina víkendu má být většinou oblačná anebo zatažená.
2: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomouce, ze Šternberka, také z D1 u hranic ve směru na Ostravu. Víme, jak se jezdí tady. Co tady dělá tolik lidí a aut? Tuhle otázku si můžeme dneska v později odpoledne a také večer říkat v centru Olomouce kolem zimního stadionu. Bude se hrát hokej a hned moravské derby, takže fanoušků bude plno. Parkovací místa budou obsazena. Mora proti Kometě dnes od 18 hodin. Před zápasem i po něm hustý provoz. Nezapomeňte. Nehoda tří osobáků se stále od rána odklízí ve Šternberku na Opavské. A hasiči právě teď zasahují u požáru vozidla. 309. kilometr D1 u hranic ve směru na Ostravu. Zdržení kolem 15 minut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Lepší hudební výběr.

0: Stop osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
1: Taková ta jakoby životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost poslední doby, že nemusím mít vždycky všechno pod kontrolou, že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby tu věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takový to staré české, z poctivosti nejdál dojdeš, z uctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě říkáte pravdu, jste fér, tak si myslím, že to je to, co vám pomáhá, abyste fungoval správně a cítíte se dobře a žije se vám dobře.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: dopoledne s Rádiem Haná. Je nám jasné, že vidina těch třídů volna je naprosto skvělá. Všichni máme super náladu a už se těšíme na prodloužený víkend. No a když budeme chtít, tak třeba vyrazíme i na nákupy ještě dneska. Tak schválně, kam vás vezmeme s Rádiem Haná?
1: Pěkné dopoledne, tady Tom Gottwald, dnes jsem s vámi přímo u Hobby Marketu Oby v Olomouci na Horním Lánu. Právě dnes tady představujeme modrou profesionální řadu nářadí Bosch, takže jestli rádi kutíte, vybavujete dílnu nebo se řemeslem živíte, rozhodně se za námi zastavte. Profi elektrické i aku nářadí si můžete prohlédnout, osahat a hlavně rovnou vyzkoušet a máme tu pro vás i pohoštění. A pozor, dnes se tu i soutěží a nebude to jen tak leda, jaká soutěž. Čeká vás malé pátrání přímo mezi regály. Už v 10:30 se v oddělení dekorací Hobby Marketu Oby schová malý plyšový bobřík Obík s malou vrtačkou. Kdo ho první najde a přinese na hlavní informace, získá parádní akuvrtačku Bosch GSB 185 Profesionál v hodnotě téměř 4000 korun. Je to pořádný pomocník pro řemeslníky i náročné kutily. Hodí se na šroubování i vrtání do dřeva, kovu nebo zdiva a díky kompaktním rozměrům se dostane i do těsnějších prostor. A teď to nejdůležitější, dnes rozdáme 4 tyhle vrtačky Bosch. Takže dorazte za námi do Oby na Horním Lánu v Olomouci, vyzkoušejte si profesionální nářadí Bosch a mějte oči na stopkách. Třeba právě vy ulovíte bobříka Obíka a odnesete si novou vrtačku. Přijďte za námi.
2: Posloucháte Rádio Haná. Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástup bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5 400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na Tradix.cz.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
14: Nejlepší hudební výběr.

0: Jsme tu s vámi a pro vás, Rádio Hana. Máme tu ten nejlepší hudební výběr a taky ty nejlepší akce na prodloužený víkend, který je před námi. V Olomoucké pevnosti Poznání si už dneska užijeme Noc vědy. Téma bude komunikace. Zkusíme třeba o morzovku, enigmu nebo umělou inteligenci. V Olomouci taky jdeme na hokej. Ona totiž hostí brněnskou Kometu. V Plechareně fandíme od 18 hodin. V Tovačově se ode dneška až do svátečního pondělí konají svatováclavské hody a zítra, to znamená v sobotu, si společně mákneme na běhu pro všechny generace. Je to Jeskyňman v Javoříčku. Začínáme už v 9 a tady s vámi bude i Rádio Hana. Tak se na vás moc těšíme.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeši.

0: Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si píš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
0: Posloucháte Rádio Hana.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Nahané si dál, hrajeme nejlepší hudební výběr, sledujeme, co se děje. Máme pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu, za chviličku Litovel, Prostějov nebo Blansko. A ve sportu fotbalová Líčata proti Azerbajdžánu. Podrobnosti za chvilku a po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Madonna. Taky kapela Krištof.
3: A tak dávám sásku na tvoji lásku.
0: Nebo One Republic. Dáne, samozřejmě jedeme dál. Zprávy počasí doprava. Máme to, je 10.55.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
5: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
6: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Od nás víte, že nejstarší most na Moravě, svatojanský most v Litovli, prochází kvůli zatékání odbornou opravou. Dnes je kvůli práci od 11 hodin zcela uzavřena, to do 13.30, pokládá se tu beton.
5: Místní rádio, místní zprávy.
6: Prostějovský biokoridor Hloučela projde očistou. V sobotu ho čeká tradiční podzimní úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci se aktivně pustí do čištění okolí říčky v celém úseku od Tiché po Močidýlka. Snadnější parkování bude u vlakového nádraží v Blansku. Vyroste tu nový čtyřpodlažní parkovací dům za 180 milionů korun pro 200 aut. Město už požádalo o dotaci, která by měla pokrýt asi třetinu celkových nákladů. Na výletech v horách pozor, lékaři z jesenické nemocnice varují před rostoucím počtem vážných úrazů, které si vybírají daň hlavně na kolenou. Důvodem je rozmach terénních čtyřkolek, trailů i sjezdů na koloběžkách, tak opatrně.
5: Sport.
6: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Na Šelvíčatách si chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První match z trojice zápasů je čeká dnes od 15.45. Vyzvou Azerbajdžán.
5: Počasí.
0: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána. Pak sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. Dneska ale ještě ne. Na Moravě bude odpoledne maximálně 15 až 17. Ovšem během prodlouženého víkendu už tam ta dvacítka naskočí. A na sváteční pondělí to dokonce bude 23 stupňů. A výhledově příští týden můžeme naměřit i letních 25. Tak co, jak se na tohle babí léto těšíte?
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci u kempu Krásná Morava, kontrolují tady tu třicítku a hlídka taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A připomínáme, omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci je až do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici a navíc teď v sobotu bude v Dluhonicích traktoriáda. Takže počítáme i s dílčím omezením kvůli téhleté akci. Tak si šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
5: Lepší hudební výběr.

0: Díky moc, že ladíte Hanou, přejeme krásné dopoledne, trávíme spolu skvělé páteční chvilky, doufám, že nám to vydrží, přejeme opravdu hezký pátek, což je v podstatě vždycky ten nejlepší den z celého týdne a tentokrát obzvlášť, když je před námi prodloužený víkend. Tak poslouchejte dál a bavte se, za chvilku posíláme Katy Perry.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
2: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš. Luskni.cz.
6: V Mžiku doručíme.
7: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
13: My ale nemáme strach. Vždy je to tím v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
12: A proto buďte u toho.
13: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
12: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Posloucháte Hanou, za malou chvilku jsou tu naše polední zprávy, ve kterých mimo jiné mrkneme na ceny benzínu a nafty v našem kraji a taky omrkneme tenisový Laver Cup, což je vlastně tradiční turnaj, kdy se výběr Evropy utkává se zbytkem světa a my tam budeme mít české zastoupení. Tak poslouchejte dál. A po 12. hodině tady u nás na Hané
1: Hit za hitem.
0: Oběd s kafem a taky espresso se Sabrinou Carpenter. Bude taky novinka od skupiny Bastille. A nebo dáme Davida Kolera. Rádio Hana, teď je 11.56.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 12 hodin.
4: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Díky, že posloucháte. Jsou tu naše aktuální zprávy. Připomínáme, že v olomoucké katedrále svatého Václava se dnes od 14 hodin koná poslední rozloučení s významným podnikatelem a patriotem Richardem Morávkem. Developer, který svými projekty výrazně proměnil podobu Olomouce, zemřel minulý týden ve věku pouhých 56 let. Osudnými se mu staly následky vážného poranění hlavy, které utrpěl během léta ve Španělsku.
3: Místní rádio. Místní zprávy.
5: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál citelně zdražují a cena nafty se už blíží k psychologické hranici 50 korun za litr. Řidiči za ní teďka zaplatí průměrně přes 49 korun, což je o propastných 16 korun více než před rokem. Hlouběji do kapsy ale sáhneme i při tankování benzinu. Natural 95 aktuálně stojí bezmála 46 korun. Pozor na nového škůdce, který se nebezpečně blíží k Česku. Na jihu Maďarska se vůbec poprvé v Evropské unii objevila invazní svítilka původem z Asie, která likviduje hlavně vinice a ovocné sady. Odborníci navíc varují, že zdejší klimatické podmínky tomuto hmyzu bohužel skvěle vyhovují.
3: Sport.
5: Dneska startuje v Londýně 9. ročník tenisového Laver Cupu, ve kterém se tradičně utká výběr Evropy se zbytkem světa. Nás může obzvlášť těšit, že v evropských barvách nastoupí také český talent Jakub Menšík. Prestižní exhibiční turnaj potrvá až do neděle, takže je před námi skvělý sportovní víkend.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že na Moravě nás čeká babí léto se vším všudy. I nadále by mělo být většinou polojasno se sluníčkem. Dneska teploty do 17 stupňů, v sobotu a v neděli už to bude kolem 20. A pozor, o tomto víkendu nás taky čeká první podzimní úplněk. Říká se mu třeba sklizňový anebo dožínkový. Prý přinese změny nálad, takže pokud s námi budou cloumat emoce, může za to úplněk. Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na Svodnosti, na Kmochově a taky na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trochu rozjedete, radši zpomalte, ať pak zbytečně neplatíte pokutu. Jinak policejní hlídku máme aktuálně hlášenou v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Teskem a Oby a odstavené auto je teď na D1 u exitu Mořice. Tak ať se vám naše rádio dobře poslouchá a cesta za volantem příjemně utíká.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané vracíme zpátky, 80. Přejeme krásné páteční poledne. Teď mezi 12. a 13. si užíváme polední pauzu a už se samozřejmě všichni moc těšíme na ten prodloužený víkend, protože v pondělí máme sváteční volno. No a když budeme chtít, tak společně taky vyrazíme na nákupy. Tak schválně, kam vás právě teď vezmem s Rádiem Hana.
1: Pěkné poledne, zdravíme vás od Hobby Marketu Obyv Olomouci na Horním Lánu. Právě tady dnes představujeme modrou profesionální řadu nářadí Bosch. Takže jestli rádi kutíte, vybavujete dílnu nebo se dokonce řemeslem živíte, rozhodně se za námi zastavte. Profi elektrické i akumulátorové nářadí si můžete prohlédnout, osahat a hlavně rovnou vyzkoušet. Máme tu pro vás i pohoštění. A pozor, dnes se navíc soutěží a nebude to ledajaká soutěž. Čeká vás malé pátrání přímo mezi regály. Už ve 12.30 se v oddělení nářadí Hobby Marketu Obi schovává malý plyšový bobřík Obík s malou vrtačkou. A kdo ho jako první najde a přinese na hlavní informace, získá parádní akuvrtačku Bosch GSB 185 Li Profesionál v hodnotě téměř 4000 korun. Je to pořádný pomocník pro řemeslníky náročné kutily. Hodí se na vrtání do dřeva, kovu nebo zdiva a šroubování a díky kompaktním rozměrům se dostane i do nejtěsnějších prostor. A teď to nejdůležitější. Dnes rozdáme ještě 3 tyhle vrtačky Bosch, takže dorazte za námi do Oby na Horním Lánu v Olomouci a vyzkoušejte si profesionální nářadí Bosch a mějte oči na stopkách, třeba právě vy ulovíte bobříka Obíka a odnesete si domů novou vrtačku. Z Oby v Olomouci na Horním Lánu vás zdraví Tom Gottwald, přijďte za námi.
2: Poledne na Hané.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
10: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
11: Tohle je Rádio Hana.
12: Hudební novinka Rádia Hana.
13: Právě teď.
12: Právě teď.

0: hudební výběr, tohle je Jennifer Rush, za chvilku taky Alex Warren. Je skoro 3:15 a my vám nahané taky přejeme den jako ze zlata. A proč? Tak to se dozvíte v následující minutě.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
3: Dneska se rozdává zlato.
4: Tak to bude drahá hymna.
3: Svátek mají naše zlaty.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si píš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
2: Radio Hana.
8: Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr.
15: I

0: ať už jste doma v práci nebo na cestách. Je tu s vámi a pro vás Rádio Hana. Hrajeme si dál i po 13. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Bude třeba Jana Kirchner. Každý sám.

0: kromě informací z našeho regionu budeme řešit i takzvaný drink spiking. Podrobnosti za chvilku. Rádio Hana, teď je 12.56.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.

0: Sledujeme pro vás, co se děje. Vojenský újezd Libavá na Olomoucku je teď plný vojáků. Je tu mezinárodní cvičení NATO Powerful World 2026. Přes 300 vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
1: Blansko aktuálně.
0: V pondělí 28. září odstartuje z náměstí Republiky oblíbený půlmaraton Moravským krasem. Vedle hlavní trasy dlouhé 21 kilometrů se můžeme těšit na kratší běhy pro celou rodinu i bohatý doprovodný program. Pokud budete chtít v pondělí v Blansku do centra nebo směrem k jeskyním, počítejte s uzavírkami a také se změnami v hromadné dopravě. Už brzy bude hotová mechová stezka ve Svitavách. Nová přes 2 kilometry dlouhá výletní trasa propojí rybník Rosnička s pramenem řeky Svitavy. Součástí projektu v oblasti Brand jsou i nová odpočívadla i parkoviště. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být takzvaný drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor.
1: Sport.
0: Bronzová medaile na mistrovství Evropy pro českou boxerku Lenku Bernardovou. Tu získala po boji o postup do finále šampionátu. Zápas s Finkou Kajvoojou prohrála a do rukou tedy dostala v kategorii do 54 kilo bronz.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál většinou polojasno s trochou mraků a k tomu zhruba 15 až 17 stupňů. Prodloužený víkend pak nabídne klasické babí léto s teplotami kolem 20 a hlavně bude i víc sluníčka. Mimochodem, za měsíc se bude měnit čas, posune se o hodinu zpátky, takže zatímco dneska slunce zapadá zhruba v 18.45, tak si zkuste představit, že od 25. října bude tma už před 17. hodinou.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Nehodu máme hlášenou v Olomouci na Týnecké. Je to pod tím exitem na Holici, jak jsou sklady Kauflandu. Bouračka se řeší také v Přerově, tady je to srážka osobáku a dodávky na Lipnické. Poblíž je ten kruháč u Lidlu. A v Přerově taky máme policejní hlídku na 9. května. Tak na sebe dávejte pozor, jezděte opatrně, hlavně ať je to bez nehod a bez pokut. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: Páteční odpoledne na Hané pokračujeme. Zdravíme všechny. Máme tady pro vás zase nějaké ty tipy, jak si užít prodloužený víkend. Tak konkrétně v neděli v Olomouci ve Smetanových sadech budeme mít běh a pochod pro psí útulky. Bude tady s vámi i Rádio Hana. Zraz je v neděli odpoledne v parku u fontány. A pozor, už jenom do konce měsíce si můžeme v Hranicích užívat zářijovou stezku s úkoly, což je naprosto ideální zábava pro naše děti. Právě třeba i na víkend. Víc se dozvíme na kultura.hranice.cz. Na Hana jedeme dál, za chvilku posíláme třeba Lucii.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Melsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na Melso. .cz.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš. Ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. SOS Prostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních. Představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
2: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
3: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
2: A závěrečný dotaz, který prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
3: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka

0: A Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Konec reklamy a my jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
9: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
10: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Tady je Rádio Hana.

0: Tohle je vaše páteční Rádio Hana, kde se těšíme na prodloužený víkend. Ten nás čeká, protože bude volno v sobotu, v neděli a taky během svátečního pondělí. A my tady máme už ve studiu taky kolegyni Majdu. Zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: I já tebe, ahoj.
0: No a my dneska na Facebooku řešíme, řekla bych tak trošku generační věc, protože rodičů se ptáme na slovníček jejich dětí, tak já jsem ta starší generace, ty bys teoreticky mohla být moje dítě. A otázka zní, jaká moderní slovíčka používá ta mládež, včetně tebe, a já vlastně vůbec netuším, co to je. Našla bys něco ve svém slovníku, čím bys mě překvapila?
1: Čím bys tě překvapila? Já přemýšlím, hele, sama to nepoužívám, ale vím, že se to hodně používá, slovo skibidy.
0: A skibidy vím.
1: Víš?
0: Ježišmarja, tak když jezdíš na tábor s dětskama, tak musíš vidět, co je to skibidy, i takový to, to druhý.
1: No tak počkej.
0: Skibadu nebo něco.
1: Tak já zkouším.
0: No.
1: Ohio.
0: Ohio nevím, dál.
1: No vidíš, tak to znamená něco hodně špatného.
0: Aha, vidíš, tak to je hodně špatný, že nevím, co je Ohio. Ale díky třeba Neteřince vím a docela se mi líbí to slovíčko a to občas taky používám. Když je něco roztomilé, tak se říká, že to je cute.
1: Jo,
0: cute. To je fakt roztomilý. Tak po 14. hodině s roztomilou Majdou. Nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. Hit za hitem. Dáme se Witchguard.

0: teď na Hané ve 13.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Podpora sportu ve Valašském Meziříčí. Začala oprava atletického i fotbalového stadionu za 21 milionů korun. Práce zahrnují celkovou obnovu šaten i modernizaci osvětlení. Hotovo má být začátkem března. První sníh letošní sezóny v Česku, přinesl ho studený vzduch. Na nejvyšší české hoře Sněžce se ve čtvrtek objevily první sněhové vločky i slabý poprašek, což potvrdila i tamní meteorologická stanice.
2: Sport.
4: Amálie Hilgertová se jako jediná česká kajakářka probojovala do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii. V semifinále si vyjela 9. příčku a po delší době tak znovu zaútočí na cenné kovy. A tušíte správně, její teta je slavná Štěpánka Hilgertová, která 2x vyhrála olympiádu a mistrovství světa. Amálii nyní držíme palce v boji o evropský titul.
2: Časí.
0: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána. Pak sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. Dneska ale ještě ne. Na Moravě bude odpoledne maximálně 15 až 17. Ovšem během prodlouženého víkendu už tam ta 20 naskočí. A na sváteční pondělí to dokonce bude 23 stupňů. A výhledově příští týden můžeme naměřit i letních 25. Tak co, jak se na tohle babí léto těšíte?
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci u kempu Krásná Morava, kontrolují tady tu 30 a klasickou policejní hlídku máme třeba na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na dálnici D48 na exitu Bělotín. A připomínáme, omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci je až do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. A navíc teď v sobotu bude v Dluhonicích traktoriáda, takže počítáme i s dílčím omezením kvůli téhleté akci. Tak si šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: I v pátek odpoledne je s vámi Rádio Hana, rádio, které za vámi vyráží i mimo studio. Dneska můžete potkat kolegu Tomáše a ten už nám o tom teď sám poví trochu víc.
1: Pěkné odpoledne z Olomouce, zdravím vás přímo od hobby marketu Oby na Horním Lánu v Olomouci, kde je dnes rozhodně co zkoušet a taky co vyhrát. Po celý den vám tady představujeme modrou profesionální řadu nářadí Bosch. Pokud tedy plánujete dovybavit svou dílnu, rádi kutíte nebo potřebujete spolehlivé nářadí pro každodenní práci, přijďte se podívat sem k nám. Elektrické i akunářadí Bosch Profesionál si můžete prohlédnout, vzít do ruky, rovnou si ho taky vyzkoušet a nechybí tady ani občerstvení. Hlavně ale zbystřete ve 14.30. To totiž odstartuje další kolo naší dnešní pátrací soutěže v Oby. Hledáme malého plyšového bobříka Obíka s vrtačkou a schovává se někde v oddělení zahrady, kdo ho najde jako první a donese na hlavní informace Oby, odnese si akuvrtačku Bosch GSB 185 Li Profesionál v hodnotě téměř 4000 korun. A rozhodně je o co hrát, protože tahle kompaktní vrtačka zvládne vrtání do dřeva, kovu i zdiva a poradí si i se šroubováním a díky svým rozměrům se dostane i tam, kde není místa na zbyt. Dvě vrtačky už mají své majitele, ale další dvě teprve najdou. Takže ve 14.30 v Oby Olomouc, oči na stopkách a hurá do oddělení zahrady. Přijeďte za námi do Oby na Horním Lánu v Olomouci, vyzkoušejte si profesionální nářadí Bosch a třeba právě vy dnes odejdete s novou vrtačkou. Tohle jsou Bosch Pro Days na Horním Lánu u Oby v Olomouci. Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Rádio Hana.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
7: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
6: A proto buďte u toho.
7: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
6: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
10: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
11: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
12: Pracuj jako profík. Bosch Pro Days jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
2: Rádio Hana.

0: Duhaná nám právě dohrál Miroš Birka song Milionkrát z vele úspěšného Modrého alba. A abyste vy milionkrát nemuseli otevírat webové stránky a složitě pročítat naše regionální zprávy, kolegyně Martina Kvítko pro vás připravila rychlý přehled toho nejzajímavějšího. Podíváme se na houbové recepty i na to, kde musí řidiči momentálně zpomalit. Tak jdeme na to, za 20 minut naše pravidelné zprávy.
1: O čem se píše?
2: Houbařská sezóna už je v plném proudu. Jaké jsou ty nejlepší recepty z hub, tak s tím nám aktuálně poradí například i report.cz. Zítra se v Olomouci uskuteční pokus o český rekord v nastoupaných schodech, a to opakovaně na jižní věži katedrály svatého Václava. Celkem chceme překonat 15 000 schodů. Jak píše Olomouc.cz, do téhleté výzvy se kromě průvodce Jaromíra Krátkého může zapojit kdokoliv. Ředitelství silnic a dálnic opraví výtluky na severu našeho kraje, kde všude musí řidiči zpomalit, tak o tom informuje šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš. Luskni.cz.
9: V Mžiku doručíme.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo, a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Ve vysílání Rádia Hana nám právě zaspíval Sombr svou písničku 12 to 12 z minulého roku. Máme krátce před 15. hodinou. To je ta chvíle, kdy si spoustu z nás dá tu odpolední kávu, svačinku a potom očima přemlouvají hodiny, aby už se posunuli na čas, kdy můžeme jít domů z práce. Pokud takhle čekáte, my vám ten čas zkrátíme našimi parádními peckami. Pojďme se mrknout, na jaké se můžeme těšit.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude tady třeba Sebastian.

0: z krabičky zlatých hitů vytáhneme 80-kové Pet Shop Boys. Tohle všechno pro vás máme už po 15. hodině, teď ale naše zprávy je 15, je 14 hodin a 55 minut a my vám je posíláme dříve než ostatní.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje webreport.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Prostějovský biokoridor Hloučela projde očistou. V sobotu ho čeká tradiční podzimní úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci se aktivně pustí do čištění okolí říčky v celém úseku od Tiché po Močidýlka. Po dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem v úterý nebezpečně kličkoval autobus s téměř 20 cestujícími. Šofér podle svědků přejížděl z pruhu do pruhu a najížděl až na samotná svodidla. Policie následně zjistila, že za volantem seděl opilý a v krvi měl přes 1 promile alkoholu. Řidič je nyní podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. Na výletech v horách pozor, lékaři z jesenické nemocnice varují před rostoucím počtem vážných úrazů, které si vybírají daň hlavně na kolenou. Důvodem je rozmach terénních čtyřkolek, trailů i sjezdů na koloběžkách, tak opatrně.
2: Sport.
4: České fotbalisty do 21 let čekají poslední 3 kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Na Šelvíčatách si chtějí udržet své 2. místo ve skupině B. První match z trojice zápasů je čeká dnes od 15.45, vyzvou Azerbajdžán.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dál očekáváme oblačnou oblohu. Během noci by se nám ale mraky mohly začít trochu rozpouštět. Nejnižší teploty nám během noci spadnou až ke 3 stupňům. V údolích můžeme naměřit dokonce i jen 1 stupeň nad nulou. Na okno otevřené do kořán po celou noc už to asi úplně nebude. Zítřek pak slibuje většinou slunečno a mírné oteplení. Nejvyšší teploty se vyšplhají až k 21 stupňům. Pršet by nám v sobotu nemělo, foukat bude jen slabý větr. Prostě počasí parádní na výlet.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Mohelnice za exitem Křelov. Kolony se nám tady ale zatím netvoří. Hned 2 nehody řešíme na Bruntálsku. Jedna je přímo v Bruntálu v ulici Jesenická na křižovatce s Jiráskovou. Srazila se tu 2 osobní auta, projet je možné, ale opatrně. Nákladák s osobákem se nám pak srazil na trase Bruntál Lomnice u Rýmařova na úrovni Tylovského rybníku. Probíhá tady vyšetřování. I tady dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Lepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, konečně je tu pátek a spoustu z nás dneska po práci čeká velký předvíkendový nákup. A až budete u obchodu manévrovat s nákupním vozíkem, můžete mít vlastně dobrý pocit. Budete totiž v ruce držet kus našeho regionu. Právě u nás v Hněvotíně se totiž vyrábí díly pro nákupní vozíky a to se dováží pak do celého světa. Přitom, když nákupní vozík ve 30. letech vznikl, byl to nejdříve obří propadák. Chlapi se báli, že budou vypadat, že neunesou ten klasický košík a že neměli pocit, že tlaští další dětský kočárek. Vynálezce tak musel zaplatit figuranty a modelky, kteří s vozíky chodili po obchodě a předstírali, jak je to skvělé, aby se ostatní přestali stydět. Dneska už ho používáme, no, úplně běžně. Ať už vám hrajeme cestou na nákup, cestou domů nebo ještě do práce, hrajeme vám nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba Pet Shop Boys nebo Miley Cyrus.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
3: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství, návrhářství oděvů.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
2: Na Rádio Haná jsme na prodloužený víkend připravení a víme, jak si ho užít. A začneme už dnešním večerem. V olomoucké pevnosti Poznání dneska máme noc vědy. V Olomouci jdeme taky na hokej. Mora hostí brněnskou Kometu. V Plech aréně fandíme dneska od 18 hodin. V Tovačově se od dneška až do pondělí konají svatováclavské hody, no a na Savinci nás čeká přízrak temné věže. Prodloužený víkend nabídne plno šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
3: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Jsme Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, na dveře nám klepe 16. hodina i prodloužený víkend. Na obojí se společně těšíme, ještě než nám ale celá hodina odbije. Máme pro vás naše zprávy, počasí a dopravu. Po nich už ale opět naskočíme na vlnu nejlepšího hudebního výběru.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Kapela Mirai nám zaspívá song Anděl.
3: Kdybych já...
0: Staví se nám taky David Damiano, bývalý frontman kapely Maneskin, který se mimochodem zrovna dneska vzal s Dav Cameron. No a rok 97 nám připomene Boyzone. Teď už vám posíláme slibované zprávy, je 15 hodin a 55 minut, tak jdeme na to.
4: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
5: Bude 16 hodin.
6: Hezké odpoledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
7: Sledujeme pro vás, co se děje. Vojenský újezd Libavá na Olomoucku je teď plný vojáků. Je tu mezinárodní cvičení NATO Powerful World 2026. Přes 300 vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
4: Zábřeh aktuálně.
7: Krojovaní Hanáci v Zábřeze. Město bude v pondělí hostit 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Po 12 letech se tak na Masarykovo náměstí v Zábřeze vrátí průvod stovek krojovaných Hanáků i tradiční jízda králů. Prostějovští policisté dopadli 29-letého podvodníka ze Šumperska, který na Facebooku lákal na dovoz palivového dřeva. Jeden z napálených zákazníků mu zaplatil za 33 kubíků, ale až po vysypání nákladu zjistil, že jich dostal pouhých 15. Za tento podfuk teď pachateli hrozí až 2 roky za mřížemi. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být takzvaný drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor.
5: Sport.
7: Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí už tuto sobotu do zbrusu nové éry. V očekávaném zápase proti Chorvatsku se totiž vůbec poprvé představí pod vedením španělského trenéra Santiho Deny. Ten na lavičce národního týmu nahradil Miroslava Koupka hned po nedávném mistrovství světa.
5: Počasí.
0: Víme, jak bude i o víkendu. Sobota nás místy může přivítat mlhou, přes den pak čekáme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Neděle pak hlásí hlavně polojasno, přechodně, ale může být až oblačno. Oproti sobotě se nám malinko oteplí. Teplotní maxima mohou vyšplhat až k 22 stupňům. Ani jeden víkendový den by nám nemělo pršet. Biozátěž by celý víkend měla být na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni.
5: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku řešíme hned dvě nehody. První máme na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. K nehodě došlo taky v Chomoutově v ulici Horecká, tam u kadeřnictví. Havárii nám pak hlásíte taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicí Díly 2. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, taky v Olomouci v ulici U podjezdu. Na D1 na exitu Hranice a Přerov. Potkat je můžeme taky v Otrokovicích, v ulici Objízdná a v Kroměříži v ulici Hulínská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Lepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
1: Taková ta jakoby životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost počne doby, že nemusí mít vždycky všechno pod kontrolou. Že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby tu věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takový to staré české, z poctivosti nejdál dojdeš, z uctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě říkáte pravdu, jste fér, tak si myslím, že to je to, co vám pomáhá, abyste fungoval správně a cítíte se dobře a žije se vám dobře.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Tady je Rádio Hanna.

0: Na Rádio Haná jsme tady pro vás a to třeba i ve chvíli, kdy nás právě teď posloucháte z dílny. Víme totiž, jak můžete získat profesionální vrtačku a to úplně zdarma. Více už nám teď řekne kolega Tomáš.
1: Pěkné odpoledne, zdravíme vás od Hobby Marketu Obiv v Olomouci na Horním Lánu. Právě tady dnes představujeme modrou profesionální řadu nářadí Bosch, takže jestli rádi kutíte, vybavujete dílnu nebo se řemeslem živíte, rozhodně se za námi zastavte. Profi elektrické i akunářadí si můžete prohlédnout, osahat a hlavně rovnou vyzkoušet a máme tu pro vás i pohoštění. A pozor, dnes se navíc soutěží a nebude to ledajaká soutěž. Čeká vás malé pátrání přímo mezi regály. Už v 16.30 se v oddělení Elektro Hobby Marketu Obis chová malý plyšový bobřík Obík a má u sebe malou vrtačku. No a kdo ho první najde a přinese na hlavní informace, získá parádní akuvrtačku Bosch GSB 185 Li Profesionál v hodnotě téměř 4000 korun. Je to pořádný pomocník pro řemeslníky i náročné kutily. Hodí se na vrtání do dřeva, kovu nebo zdiva a na šroubování a taky díky kompaktním rozměrům se dostane i do těsnějších prostor. Takže dorazte za námi do Oby na Horním Lánu v Olomouci. Vyzkoušejte si profesionální nářadí Bosch a mějte oči na stopkách. Třeba právě vy ulovíte bobříka Obíka a odnesete si novou vrtačku. Z Oby v Olomouci na Horním Lánu vás zdraví Tom Gottwald. Přijďte za námi.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Na Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Posloucháte Rádio Hana.

0: Na vlnách Rádia Hana vám hrajeme před 16:45. Užívám si tady pohodu pátečního odpoledne, po kterém bude následovat prodloužený víkend. Kromě soboty a neděle bude totiž volné i pondělí. Připomínáme, že bude den české státnosti. Je to jeden z těch státních svátků, kdy jsou zavřené obchody. Jestli by vaše lednička potřebovala trochu zaplnit, musíme to zvládnout před pondělím nebo až po něm. Přemýšlíte, co si na takový nákup vzít na sebe, protože už se vám nechce zpátky do toho, v čem jste přišli z práce? Kolega Lukáš pro vás má takový malý tip, co si obléci.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její

0: práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si piš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Rádio Haná.
7: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: Před námi je 17. hodina, na rádiu Hana vám ale nebudeme servírovat čaj o páté, naservírujeme vám raději ty nejlepší hity, které páteční podvečer pořádně roztančí.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Na rádiu Hana zatěšíme třeba na Činasky a písničku Slyším tvoje kroky. Rozjede to s námi taky Taylor Swift. No a z 90. z těch si vytáhneme třeba ten Sharp. Prostě i po 17. hodině nás čeká parádní playlist. Ještě předtím vám ale posíláme naše zprávy. Aktuální čas je 16 hodin a 54 minut.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
3: Bude 17 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. V olomoucké katedrále svatého Václava se v pátek sešly stovky smutečných hostů k poslednímu rozloučení s významným developerem Richardem Morávkem. Dorazila i řada známých osobností, aby uctila památku tohoto patriota, který se velkou měrou podílel na moderní proměně města. Morávek tragicky zemřel minulý týden na následky zranění po nešťastném pádu na dovolené.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětu obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Podpora sportu ve Valašském Meziříčí. Začala oprava atletického i fotbalového stadionu za 21 milionů korun. Práce zahrnují celkovou obnovu šaten i modernizaci osvětlení. Hotovo má být začátkem března. V Česku může dojít k dočasným výpadkům léku Topamax, který užívají pacienti s epilepsií. Výrobce tuto situaci vysvětluje nutnými úpravami na svých výrobních linkách. Omezení by se naštěstí mělo týkat pouze jednoho typu dodávaného balení tohoto přípravku.
3: Sport.
5: Bývalý fotbalový reprezentant Milan Baroš se tuto sobotu v Ostravě ještě jednou a definitivně rozloučí se svou hráčskou kariérou. Na tamním městském stadionu pořádá velkolepý benefiční zápas, ve kterém po jeho boku nastoupí i další známé tváře.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 43 minut. Vyšlo chvíli před 6:45 a to znamená, že jsme dneska měli naposledy sluneční svit déle než 12 hodin. Zítra už pod tuto hranici klesneme. Dny se nám prostě stále zkracují. Kromě slunce se mrkneme i na měsíc. Ten nám dnes dorůstá do zítřejšího úplňku. Čeká nás takzvaný dožínkový nebo taky kukuřičný úplněk, který se tak nazývá podle sklizňového období. Další úplněk nás pak čeká zase 26. října.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku momentálně řešíme dokonce 3 nehody. Jedna je přímo v Olomouci ve Fischerově ulici u parkoviště. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, probíhá vyšetřování. Druhou máme v Chomoutově v ulici Dalimilova. Srazila se tu motorka s osobákem, jeden jízdní pruh je uzavřen, probíhá tady taky vyšetřování. A uzavřený pruh je taky u nehody na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pokud nám hrozí na D46 na exitu Vranovice-Kelčice, na D1 na exitu Lipník-Loučka a taky v Olomouci v ulici Dolní Novosadská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Radio, radio, radio. nejlepší hudební výběr.
8: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Na Rádiu Haná nás ladíte i v pátek. Poslední zářijový víkend před námi a předpověď počasí přímo láká vyrazit ven. Máte-li chuť na procházku, lesy teď doslova volají a houbaři rozhodně neodejdou s prázdnou. A jestli dáváte přednost pohodě s pohárkem v ruce, sezóna burčáku nám vrcholí. Takže ideální čas na koštování. Ať už plánujete houbaření, burčákový výlet nebo jen relax na zahradě, užijte si volné dny naplno. Pohodový páteční večer vám přeje Rádio Haná, které vám k tomu navíc hraje nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Činasky nebo Taylor Swift.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. byd-olomouc.cz.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Tady Rádio Haná, schválně, dokázali byste vyjmenovat všechny opery Bedřicha Smetany? No, existuje na to taková ta pomocná věta, brprdali dvě hutače, což je věta, která obsahuje počáteční písmena všech těch oper. Je pravda, že je to pořád trošku chyták, člověk musí vědět, jak se jmenují celé, aby mu pomohla dvě začáteční písmena. Možná se říkáte, proč tady dneska vytahuju Smetanu, je to proto, že dnes na den přesně před 156 lety měla v Praze premiéru Prodaná nevěsta. No a jaké další zajímavosti přináší dnešní datum, to už si povíme s kolegou Lukášem v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
3: Dneska se rozdává zlato.
4: Tak to bude drahá hymna.
3: Svátek mají naše zlaty.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě

0: Brailovo písmo. Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.
8: Nejlepší hudební výběr.
10: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

0: I v pátek večer je s vámi Rádio Hná, blíží se nám 6. hodina a to znamená, že před námi taky ochutnávka toho, na co se ve vysílání můžeme těšit po 18. hodině. Chystáme pro vás ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravená už je Anna K.
3: Zase

0: No a z krabičky zlatých hitů vytáhneme třeba Roxette. Nebudeme zdržovat a jedeme dál. Na řadě jsou zprávy, počasí a doprava. Aktuální čas je 17 hodin a 54 minut. Tak jdeme na to.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stát, když onemocní, píše o tom BBC.
1: Sport.
3: Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude a zdá se, že před námi je vyloženě víkend na houby. Podle meteorologů je totiž pravděpodobnost růstu hub na celé Hané minimálně střední, spíše ale vysoká až velmi vysoká. S plným košíkem odcházíte dnes z Doubravy, tam prý rostou bedly, křemenáče, klousci i praváci. Krásné kousky prý odnášíte i z okolí Horní Lipové na Jesenicku. Fotku praváčků od vás máme i z Velkého Meziříčí. Zároveň už je poměrně chladněji, takže aktivita klíšťat je téměř na celé Hané nepatrná. Přesto pokud plánujeme trochu se prodírat nějakými hustými porosty, se raději repelentem nastříkáme.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme bouračku dvou osobáků ve Fischerově ulici. Na okruhu Olomouce na D35 na trase směrem na Lipník na exitu Nemilany pak raději zpomalíme kvůli odstavenému autu na Krajnici. Bouračku řešíme taky v Zábřehu v ulici 17. listopadu. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, probíhá tady vyšetřování, projíždíme proto opatrně. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou v Olomouci v ulici Studentská a taky v ulici Hinajsova, v Napajedlech, v ulici Kvítkovická a taky ve Světavách v ulici Poličská. Přejeme vám příjemnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Vánoční večer je konečně tu a s ním i vidina víkendu bez otravného budíku. Jestli si zítra plánujete pořádně přespat, tělo vám určitě poděkuje. A pokud vás vnitřní hodiny spolehlivě vzbudí ve stejný čas jako do práce, nezoufejte. Zkrátka se jen přetočte na druhý bok a vychutnejte si ten skvělý pocit, že tentokrát nikam spěchat nemusíte. Krásný páteční večer a po něm i pohodový víkend vám přeje Rádio Hana. K odpočinku vám hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
13: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
14: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
15: Děláme akce. Forsberg.cz.
16: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
15: Děláme akce. Forsberg.cz.
16: Večírky i velké firemní eventy.
15: Forsberg.cz. Děláme akce.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
18: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.

0: Na Rádiu Hana vás denně informujeme o tom, co se tady u nás děje, neunikne nám nic, třeba ani ceny kraje v oblasti cestovního ruchu. A protože chodíme nejraději za zdrojem, napřímo už je letošní vítěz v kategorii novinka.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
2: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
3: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tady mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
2: A závěrečný dotaz, teď je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
3: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Gromán, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Konec reklamy a my jedeme dál.
1: Tady je rádio.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na 4. stupni.

0: Posloucháte Rádio Hana. Konečně tu pátek, to znamená, že zítra dopoledne spoustu z nás vyrazí na předvíkendový nákup. Až budete u obchodu manévrovat s nákupním košíkem, můžete mít dobrý pocit, budete totiž v ruce držet kus našeho regionu. Právě u nás v Hněvotíně se totiž vyrábí díly pro vozíky do celého světa. Přitom, když nákupní vozík ve 30. letech vznikl, byl to nejdřív obří propadák. Chlapi se báli, že budou vypadat, že neunesou klasický košík a že neměli pocit, že tlačí dětský kočárek. Vynálezce tak musel zaplatit figuranty a modelky, kteří z vozíky chodili po obchodě a předstírali, jak je to skvělé, aby se ostatní přestali stydět. Dneska už ho používáme, no, úplně běžně. Ať už vám hrajeme cestou na nákup, domů nebo třeba na chatu, hrajeme vám nejlepší hudební výběr.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
14: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
15: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
16: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Tohle je Rádio Hana.

0: pro vás teď má připravený kolegyně Martina.
1: O čem se píše?
2: Hubařská sezóna už je v plném proudu. Jaké jsou ty nejlepší recepty z hub? Tak s tím nám aktuálně poradí například i report.cz. Zítra se v Olomouci uskuteční pokus o český rekord v nastoupaných schodech, a to opakovaně na jižní věži katedrály svatého Václava. Celkem chceme překonat 15 000 schodů. Jak píše Olomouc.cz, do téhleté výzvy se kromě průvodce Jaromíra Krátkého může zapojit kdokoliv. Ředitelství silnic a dálnic opraví výtluky na severu našeho kraje, kde všude musí řidiči zpomalit, tak o tom informuje šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Rádio Haná. Přejeme.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Tahaná myslíme na všechny i na milovníky osmdesátkové hudby. Máme tady osmdesátky v 8, kdy hodinu hrajeme jenom ty nejlepší hity z 80. let. Na co se můžeme těšit? Před námi jsou jména jako Bananarama, Wet Wet Wet, Electric Light Orchestra, Maywood, Heaven 17, Bonnie M, Depeche Mode nebo třeba Steve Winwood. Prostě dejte volume doprava, protože tohle to bude jízda.
1: Radio Hana.
2: Osmdesátky v 8.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

0: tady 90ky v 9. S Rádiem Haná se vracíme do poslední dekády minulého milénia. Připomenou nám je takové kapacity, jako je třeba Blondie, Lightning Seeds, No Mercy, NSYNC, Ace of Base, All Saints, Queenie nebo třeba Michael Jackson. Prostě vás čeká to nejlepší z 90ek. Tak si to pojďme společně pořádně užít.
1: 90ky v 9.
2: Rádio Haná.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Rádio Hana. 90 v 9.

0: víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Přejeme večer.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
1: Vzal se dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát lék.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Posloucháte Rádio Haná.

0: slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší

0: Rádio Haná.
1: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
3: Na první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
4: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
3: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních. Představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Vítejte u zpráv. Olomoucká katedrála svatého Václava se v pátek zaplnila stovkami smutečných hostů, kteří se přišli naposledy rozloučit s podnikatelem Richardem Morávkem. Tento významný developer a velký patriot, který dlouhé roky měnil podobu města, podlehl minulý týden těžkým zraněním po tragickém pádu na dovolené. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC.
0: Sport.
1: Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí, tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na čtvrtém stupni.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Naše ráno je top. Top. Vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
0: Ptáme se obyčejných lidí.
2: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
3: Vyhrávám vstupenky.
4: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
3: Strašně se těším a doufám, že si to tam užijeme přesně.
0: Víme, jak se jezdí tady.
5: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
0: A hrajeme jen

0: pak tě nemám.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

Johanna. Česky. Slovensky. A my budeme tancovať jo, až do samého rána. Anglicky. Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa. Nejlepší